Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.

0: toulat.
1: Člověk je zvláštní tvor.
0: Život je zvláštní sport.
1: A ty fauly je potřeba hned teď odpísknout.
0: Když je láska šňůra půpeční, ale dneska těžko upéč mír. Když je tolik věcí, co se smí.
1: Přitom jsou tak zbytečný.
0: A přitom jsou tak zbytečný. A přitom jsou tak zbytečný.
1: Zbytečný.
0: A přitom jsou tak zbytečný.
1: Zbytečný.
0: A přitom jsou tak zbytečný.
1: Zbytečný.
0: A přitom jsou tak zbytečný. Lidi jsou jako nábytek, stojí a slouží, než půjdou do kytek. Spoustu z nich je hrozný dobytek a zbytek je tak dobytej, že nos nechali v korytek. Lidi jsou zvláštní, rádobek krásný, ze snů a vášní se stávají názory, ze kterých zvážní, když dojdou zásoby, za nabázní se pak splá.

dneska to nehrozí. Já to vím, to nevypadá, nic se neblíží, rákosím.

0: Tady se vám blíží zpátečka a další. A další. A další. A další. A další.
1: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka. Skonto na byte.
2: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
5: Express. Music first. Express FM.

Novinka. Express FM.

0: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
4: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
5: Nebudu doma na Expressu.
4: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
6: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
5: Express FM. Hudba na prvním místě.

pozornost, fanoušci řvou, rozdáváš úsměv do foťáku, chodíš na interview, získáváš pocit, že jsi jako ty kluci z plakátu, emoční niance, necítíš a nebo hůř, máš je do stáku, jak

To jsou Kissy Bien, Great Pretender na Express FM, kde máme přesně 6 minut po 10. hodině dopolední. I vetám a slavojům všechno nejlepší ke jmeninám. Zdraví vás Radek a do 14. hodiny si to ještě párkrát poslechnete, kdože tady sedí. Ale taky vás několikrát vyzvu k tomu, abyste mi psali vaše hudební tipy na 602-604-903. Tohle bylo poprvé. No a co nás čeká během těch 4 hodin? Spoustu muziky, spoustu informací, bez kterých si tuhle krásnou neděli s datem 7. června nelze představit. Teď už Kid Cudi a Pop Away.

0: Tohle je britská zpěvačka, producentka Slater, která měsíc po svých 30. letošních narozeninách, a to konkrétně 26. října, zastaví se v Praze, v paláci Lucerna, konkrétně vůbec poprvé se podívá tahle ta mladá umělkyně do Prahy. Mimochodem svoji kariéru jako spoustu jejich kolegů a kolegyň rozjela díky sociálním sítím a také prostřednictvím SoundCloudu, kam mladí umělci můžou, nebo i staří klidně, můžou nahrávat svoji hudbu. Disco Lines, Tina Shea, No Broke Boys už za okamžik na Express FM, kde máme bez dvou minut 10:45.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

Tohle je novinka, která se objeví na kompilaci kapely z Manchesteru, která slaví 20 let na scéně a právě díky tomu, nebo kvůli tomu se nadělili kompilaci, která se objeví 28. srpna. God Bless the Band, tak se bude jmenovat kompilace, na které najdeme více jak 15 věcí, konkrétně vlastně 20, tam včetně té novinky od Countiners. Mimochodem velkým fanouškem Countiners je třeba Morrissey ze Smith a nebo Bono z kapely U2. Dneska máme 7. červen, neděle jak malovaná, což už jsem zmínil a což vám asi neuniklo, pokud už jste nahlídli ven z okna a nebo na terasu a nebo na zahradu, zkrátka dobře, pokud už se orientujete v čase a prostoru. Je 10 hodin 20 minut a já vám prozradím, že dnešní den krom jiného je mezinárodním dnem videopřehrávačů. Pokud nějaký máte, tak ho opražte, zkuste vytáhnout nějakou VHSku a ukázat dětem, na čem že jsme sjížděli filmy před 30 lety a více. Národní den mají i v Tbilisi, tam vyrábí sýry. Pokud máte rádi sýry, skočte si do nejbližšího obchodu s tbiliskými sýry a nějaký si kupte. Když už jsme u jídla, tak dneska byste neměli vyhazovat jídlo, protože dnešek je i dnem, kdyby se jídlo vyhazovat nemělo. Zkrátka dobře, těch důvodů pro oslavy je celá řada. Uzavřu to tím, z čeho budou mít největší radost děti. Dnešní den je taky dnem čokoládové zmrzliny. Já tu nerad, takže tu se nedám. Nic pro mě. Každopádně sednáme další muzika na 602, 604, 903 už přistály první hudební tipy. Tady jeden z nich, Flo Morrissey, Matthew E. White. Look at what the light did now. Na Express FM.

Tohle bylo Duke DeMont, Say Lulu, Nightcrawler na Express FM v 10:30, přesně, Pintlich. V 10:30, to znamená právě teď, začíná druhý den, nebo druhým dnem, festival Prague 420, nebo 420, chcete-li, pátý ročník tohoto festivalu, který se odhrává v Lahovicích na Louce, v Praze, tady. Samozřejmě, tak ten dnešní den se vyznačuje tím, že na něm vystoupí superhvězda generál Levy v 17:30. Teď už Peggy Goo.

Asi nikoho nepřekvapí, že label Eda Sheerana se jmenuje Gingerbread Man Records, vzhledem k jeho vizáži by to nikoho nemělo překvapit, tak jsem to myslel. Právě na tomhle labelu podepsala v roce 2021 svoji smlouvu Missy Hannah Peters, kterou posloucháte právě teď v naší novince Questions. Mimochodem všechno nejlepší k narozeninám čerstvě 26-leté zpěvačce z Londýna.

přesně za 20 dní vystoupí v Hradci Králové v tamním festival parku spoustu umělců pod hlavičkou Bloodfest, který samozřejmě zorganizoval a který je výkladní skříní Mladé krve Young Blooda. Někde jsem četl mezi různými popisky a diskuzemi, že se lidem zdá drahá vstupenka. Tak za těch 2,5 dostanete třeba i v tuhle partu. Primal Scream.

Tohle je jedna z mála instrumentálek v bohatém archivu písní Express FM M83 Oceans Niagara. Jasně před 11. hodinou na Expressu a na Nightowli a tohle ten jejich single Say You Don't Want It.

Krátce po 11. hodině, konkrétně 7 minut. Zdraví vás Radek, je tady neděle 7. června a vy jste právě teď doposlechli tohle I'm Your Girlfriend, předtím Duke DeMont Ocean Drive. Než budeme pokračovat s Nayou Archives a trackem Danger, anebo od Blair si pustíme Coffee and TV, tak připomínám, že 1. června oslavila 100 Marilyn Monroe, kdyby to bylo byť jenom trošku možné. A třeba taková ČT Arce dneska Marilyn Monroe věnuje hned ve dvou případech. Ve 2020 Pojď budeme si milovat, vynikající snímek, který bude potom vystřídán Marilyn Monroe na cestě ke slávě dokumentem. Tak to jenom pro případ, že byste si chtěli zasednout k televizi třeba s kávou.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Skonto na
5: bytek. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
7: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up comedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum CZ.
2: Express.
1: Music first.
2: Express FM.

11.20, tohle byly White Lies, As I Try Not To Fall Apart. Ano, po víkendu je to čím dál tím těžší, ale daří se nám z toho vždycky vyváznout ze zdravou kůží. Nezapomeňte, že zítra je další pracovní den, ale nebudu vám kazit krásnou neděli. Určitě se chystáte někam na výlet, pokud už tak nečiníte a neposloucháte mě někde v autě, právě za světlými zítřky. Kdybyste náhodou potřebovali poradit s výletem, s tipem na výlet, tak o to máte Express FM, už za okamžik se podíváme na naší rubriku hashtag Nesej doma. Tady jsou Once a parádní hit Flawless na Express FM.

0: čtek Nebudu doma.
1: Další porce tipů na výlet je tady. Tentokrát vyrážíme na jih Čech. Jeho český kraj nabízí například návštěvu Českého Krumlova s historickým centrem a hradozámeckým areálem zapsaným v seznamu UNESCO. Tam též najdete i Holašovice, vesnice ve stylu selského baroka s výjimečnou lidovou architekturou. Zapomenout nesmíme na rybníky obklopené lázeňské město Třeboň, ikonický novogotický zámek v Hluboké nad Vltavou nebo fotogenickou červenou lohotu na ostrůvku uprostřed rybníka. V Jindřichově Hradci stojí za návštěvu rozsáhlý hradní a zámecký areál i krásné historické centrum. Jižní Čechy, to je taky Šumava, pohoří ideální pro pěší výlety, cyklistiku i prosté spočinutí v přírodě. Oblíbené a velmi atraktivní jsou oblasti Modravy, Srní, Kvildy nebo Horské Kvildy, krásně i na německé straně. Právě Modrava je jedním z míst, kde stačí vystoupit z auta, aby člověk hned získal pocit, že město zůstalo někde hodně daleko. Modrava je srdce Šumavy a ideální výchozí bod pro výlety, klid a pár dní mimo běžný rytmus. Právě tady najdete apartmány na Soutoku, rodinný apartmánový dům se 7 prostornými a kompletně vybavenými apartmány pro páry, rodiny i skupinu přátel, kteří chtějí strávit čas na Šumavě pohodlně a bez zbytečných komplikací. Z Modravy se dá vyrážet pěšky i na kole a okolí nabízí spoustu možností, kam zamířit. Mezi typy na výlet patří například hrad Kašperk, Vlčí výběh u Srní nebo usedlost Antígl. Kafé na Soutoku láká na kávu, desert, víno nebo něco na zahřátí a ubytovaní hosté mohou využít také saunu nebo grilovací zónu. Uživatelům elektromobilů a elektrokol přijde vhod možnost dobíjení.
0: Nebudu doma na Expressu.
1: Láká vás jeho český kraj, pak si zamilujete rezort Orsino na břehu Lipna nebo čtyřhvězdičkový hotel Záviš z Falkenštejna u zámku Hluboká, kde si pobyt užije celá rodina. Více pobytů nejen v jižních Čechách najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM. Yo.
3: All right, listen.

0: Pokud jste včera nezavítali do prostoru Grebe, kde se odehrál festival Seznam Fest ke 30 letům mediálního domu Seznam, tak jste propásli pravděpodobně kapelu, která šéfuje českému hip-hopu už nějaký ten pátek. Leta letoucí, by se dalo říct. Pojďme si připomenout začátky Penneru. Tady je single Praha. Na Express FM 3:45.
1: A to takže rychle, musíme se vrátit z dovolení, naše město nás potřebuje v okolnostech nepředvídatelných, v situacích nepřehledných, já jdu na plnej benzín, bacha k

Těsně po nedělním obědě vás zdraví Radek. 4 minutky po poledni ladíte Express FM. Jsme právě v polovině společně vymezeného nedělního času a tuhle hodinu odstartovali Portugal Man, Philly Steel a nebo Lady Gaga a Deutsche Runaway.

0: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky s Garden

0: party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do Zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up comedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu středočeskemuzeum.cz.
1: 买一件漂亮的T恤,条纹多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息和银行卡号.
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Hudba na prvním místě.

To byly parádní Editors a jejich aktualita Koledin, která se objeví na nové desce téhle skvělé party. Před námi Košín, All in my head, taky Gracie Abrams, Hit the Wall a taky váš další hudební tip. 602-604-903 sem stále posílejte svoje hudební tipy odrážející váš skvělý hudební vkus. Gracie Abrams, Hit the Wall na Expressu.

Ve španělské Barceloně právě probíhá poslední den Primavera Sound festivalu, vynikajícího, vždycky našláplýho, co se line-upu týká festu. Ovšem s malou kaňkou na kráse letos, protože kvůli počasí a celkově nějaké mizerné počáteční organizaci se museli rozloučit fanoušci s naplánovanými sety, party do Jacket, nebo do Jacket, Bad Guile a taky Massive Attack. Tak já jsem vám to trošku vynahradil, pokud jste čirou náhodou byli mezi zklamanými fanoušky a návštěvníky barcelonského festivalu Primavera Sound. Tohle byli Massive Attack, Hope Sandoval a Paradise Circus. Teď už slibovaní Košín All In My Head na Express FM v půl jedné.

Tohle byl Bukaše, ta track nazvaný Laughing na Express FM ve 12:45. Pokud jste fanoušky hudby, určitě jste museli během svého aktivního života, kdy jste poslouchali a kdy posloucháte muziku, narazit na Fab Four, tedy na Johna Lennona, Paula McCartneyho, George Harrisona a Ringo Starra, tedy One and Only, Beatles, Brouci a tak dále. Jmenujeme všechny alias a všechny přívlastky, které se jim kdy dali. Ta parta, tedy nejslavnější kapela na světě, o tom žádná, bude mít od letošního roku, od letošního 25. června svůj mezinárodní den, globální den. A bude se slavit ne náhodou právě 25. června, protože přesně v roce 1967 vstoupili jmenovaní pánové do studia One v Londýně v Abbey Road, aby tam nahráli a zahráli vůbec první satelitní televizní přenos a hrál se song All You Need Is Love, tedy jejich signifikantní záležitost. Já jsem si říkal, že vám zahraju jinou signifikantní záležitost, která se jmenuje Don't Let Me Down, což je single, kterým se rozloučili s veřejností Beatles, a to v roce 1969, když odehráli tehle ten track na střeše společnosti, na střeše baráku společnosti Apple Corp Limited, což je taková vzdělávací instituce, vůbec všeobecně vzdělávací a prospěšná instituce, kterou Beatles založili. Tak pojďme si připomenout slavné brouky Don't Let Me Down na Express.

Tohle bylo Warhouse, Everybody na Express FM, 13 hodin a 8 minut, zdraví vás Radek. A začnu skvělou zprávou za Roland Garros. 30-letá česká tenistka Kateřina Siňáková ovládla už po čtvrté tenhle ten Grand Slam, a sice ve finále ženského deblu na pařížský Antuce po boku Taylor Townsendové. Takže gratulujem. A ještě jedna tenisová zpráva po vynikajícím výkonu ve čtvrtfinále a semifinále se Jakub Menčík prodral žebříčkem ATP na 17. místo.

0: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
1: původní komedii z divadelního prostředí Smrt mu sluší.
0: Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem.
1: V hlavních rolích
0: Michal Dlouhý
1: a Kamil Halbich.
0: Smrt mu sluší
1: ve Švandově divadle.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Seznam slaví 30. narozeniny. A místo dortu servírujeme festival, ať to oslavíme společně. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline nebo Kašpárek v rohlíku. Do děje vtáhnou živé podcasty s tvářemi Seznamu. A vaši drobotinu spolehlivě zaměstnají zábavné aktivity. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražském Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz a my se na vás už fest těšíme.
5: Hej vy, ano vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
6: Express. Music first. Express FM.

13:20, ladíte Express FM, tohle byly Blossoms, Joke About Divorce na Expressu, za okamžik maila, taky Fateless, váš další hudební tip a taky jedna pozvánka, pokud je rádi architekturu a litujete toho a rvete si vlasy z toho, že festival Open House Praha už skončil, tak pro vás mám vynikající zprávu, protože Open House Praha představuje i celoroční program. Představí nejen funkcionalistický skvosty, ale třeba i příběhy sídlišť, jako je Invalidovna a Jižní město a tak dále. Nejnověji a nejčerstvěji se můžete jít podívat na Dolní Vyšehrad, a to hned zítra, anebo na Štváňu. Tam najdete prostor Fuchs 2, nicméně předtím ten prostor tvořil legendární, nebo byl součástí legendárního zimáku, kde jsme mimochodem v roce 48 vyválčili zlato v mistrovství světa. Ty programy najdete na webových stránkách nebo v mobilních aplikacích Open House Praha. Na Expressu Q, Just Like Heaven.

Je to oficiální, vědci změřili, že rejvoví nadšenci, tedy kdybych to měl přeložit do češtiny, lidi, co chodí na mejdany a trsají až do rána, tak vlastně utužujou svoje zdraví. Je to vědecky dokázáno, změřeno na základě různých výzkumů, se došlo k závěru, že když jdete večer pařit, tak děláte vlastně něco užitečného, asi jako když jdete do fitka. Tady je váš hudební tip Faithless, God is a DJ. This is my church. This is where I heal my hurts. It's a natural grace for watching young life shape.

0: Parádní Malcolm Todd a E-Ranks na Expressu 13.40. Tak akorát čas podívat se, co že je nového v kinech od minulého čtvrtka. Jinými slovy, je tady další magazín, který se filmu týká a který pro vás poctivě ráda s radostí připravuje Veronika Koloušek. Tady je Filmex.
1: Express Filmex.
2: Tento týden vstupuje do kin výborný, silný a vtipný britský film Přísahám, že za to nemůžu, který líčí skutečný příběh muže s Turetovým syndromem, který se zasloužil o to, že dnes víme, že když nám někdo opravdu sprostě, ale sprostě nadává, nemusí to vždy myslet osobně. Skotsko, 80. léta. 15-letý John je nadaný fotbalový brankář a výborný student, který ovšem začne škubat hlavou, sprostě nadávat učitelům a házet po lidech jídlo, čím se dostává do konfliktu a izolace, zatímco okolní svět, včetně jeho vlastní rodiny, jeho onemocnění nezná a nechápe. Pak John potká nemocnou matku svého bývalého spolužáka, která mu nabídne azyl a pomůže mu najít znovu sílu, radost a schopnost často vtipně použít své postižení k osvětě a pochopení. A možná si ho všimne i britská královna. Film režíroval Kirk Jones, hlavní roli obdivuhodným způsobem stvárnil Robert Aramayo, který se svým předobrazem Johnem Davidsonem strávil spoustu času, aby dokázal realisticky podat fyzické i psychické dopady nemoci. Pokud byste letos měli vidět jen jeden nezávislý film, ať je to tento.
3: Johnny D.
4: It's called Tourette syndrome. Say things that shouldn't.
3: What can you do?
4: Do you want to come in for something to eat, John?
3: Oh, fuck off, you wanker.
5: Well, it's nice to meet you too.
4: Sorry. You always said I shouldn't help people like me.
3: I have Tourette syndrome, and it makes me tick. Fuck you.
2: No a pak tu máme také velký návrat nekorektní parodie na horory Scary Movie, která propere novinky posledních let. Cindy s Brendou jsou stále magnetem na bizarní nadpřirozené úkazy. Tentokrát se musí vypořádat s vraždícími panenkami, nesmyvatelnými úsměvy i nástrahami sociálních sítí. A v patách jim je starý známý Ghostface. A kdože to bude spátnařovat strachy? Herečky Anna Faris a Regina Hall.
6: We're here to drink, play bad music, do some half-gay stuff.
7: Why just half-gay?
1: Express Filmex na Express FM.
8: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
1: Express.
0: Mimochodem můžu potvrdit jenom, že film I Swear, jak se jmenuje v originále, tedy Přísahám, že za to nemůžu, je dokonalý. Budete brečet smíchy, ale i dojetím. Je to takový hořkosladký. Já se loučím pro dnešek, ale i pro celý víkend. Bejte jenom na okamžik, protože večer jsem tady zase s další porcí Sunday Night Cream. Do té doby uslyšíte třeba Trendy, Báru Hači a taky Václava, tedy náš ranní tým, který pro vás pro změnu bude mít Express Top. Mějte parádní zbytek dnešního dne a žádnou damage. Stejný jmený single Tracy Thorne.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
5: původní komedii z divadelního prostředí Smrt mu sluší.
4: Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem.
5: V hlavních rolích
4: Michal Dlouhý
5: a Kamil Halbich.
4: Smrt mu sluší
5: ve Švandově divadle.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
7: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up comedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu středočeskemuzeum.cz.
2: Express. Music first. Express FM.

0: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
1: původní komedii z divadelního prostředí Smrt mu sluší.
0: Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem.
1: V hlavních rolích
0: Michal Dlouhý
1: a Kamil Halbich.
0: Smrt mu sluší
1: ve Švandově divadle.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum CZ.
4: Seznam slaví třicetiny a místo dortu servírujeme festival a zapaříme offline. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline, Kapitán Demo a DJs z rádia Express FM. Společenské dění pro perouživé podcasty v čele s Jindřichem Šídlem a o vaše bříška se postará dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu už v sobotu 6. června od 18.30 v Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz a my se na vás už fest těšíme.
5: Express FM.

0: začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
1: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
2: původní komedii z divadelního prostředí Smrt mu sluší.
1: Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem.
2: V hlavních rolích
1: Michal Dlouhý
2: a Kamil Halbich.
1: Smrt mu sluší
2: ve Švandově divadle.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a olma, florian nebo míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
5: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
6: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
5: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
6: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
7: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
8: Nebudu doma na Expressu.
7: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
9: Express.
10: Express.
9: Express FM.
11: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
9: Express FM. Express.
8: Music first.

0: Top.
1: Express Top. Express Top. To nejlepší z Express FM.
2: Už jen pár týdnů nám zbývá do začátku plnohodnotné letní sezony. S tím se možná nenápadně lehce mění playlist. Kdo ví? Nejnovější songy, které jsme pro vás vyzobali z našeho playlistu, vám teď představíme. A dost možná na vás léto dýchne teplem a sluncem. Začíná Express Top. Dva z největších australských hudebních exportních projektů, Fisher a Tones and I, se spojili do nového singlu Favor, elektrizující track, který je pro taneční léto jedním z největších taháků. Fisher krom rezidence v klubu Universe na Ibize pojede i další festivaly. Nejblíž bude ve Vídni 20. června. Jinak Fisher se také objeví v Toy Story 5. Hlasem DJského obra bude mluvit zahradní trpaslík. Tady je první novinka. Fisher a Tones and I. Favor.
1: 10 nejhranějších singlů a 5 novinek.
0: Express Top.
1: Novinka. Novinka.

0: Express Top.
1: Číslo 10.
2: 10.
3: Jo. Listen.

že se Bratislava spojí s Prahou, na to přišel Ben po udílení cen Anděl, když přišel za Jurajem Podmanickým a po rozhovoru se dohodli, že Ben Kristoval přijede do Trinčanských Teplic. A tam song Sabotáž pod basketbalovým košem vznikl. Celý velmi přátelský rozhovor s Billy Barman a Benem najdete na našem webu expressfm.cz. Toto bylo 10. místo. Druhá novinka je od zpěvačky Ariana Grande. Ta minulý pátek přišla s novým singlem, který týzuje 8. řadovku s názvem Petal. Album vyjde uprostřed prázdnin a podílel se na něm i švédský hegemon Max Martin. V den vydání zaznamenala skladba Hey That I Made You Love Me na Spotify 8,7 milionů streamů, čímž se stala druhým největším debutovým singlem Ariany Grande na této platformě po jejím singlu Yes And z roku 2024. Toto je druhá novinka týdne. Express Top. Novinka.

skladbou 23. týdne se stali francouzští Generation a švédský rapper Young Lean, a to s titulem Storm 2. Když už jste na světě jako kapela 20 let, znamená to, že je možná čas na rekapitulaci své tvorby. A to se také stane 28. srpna v případě Courtiners. Liam Frey bude se svou družinou slavit nejen Best of Disco, ale i miniturné po Velké Británii, kde jim budou přeskokany nám známí The Ladams. Na albu budou jak největší hity, tak i nový příspěvky v podobě singlu Plus One Forever a The Luckiest Man Alive. Oba produkoval společně s Freyem i James Kelly z kapely The Coral. Tady jsou Courtiners a The Luckiest Man Alive. Novinka číslo 3. Novinka Express.

0: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 27.5.
4: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do Zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu středočeskemuzeum.cz.
5: Seznam slaví 30. narozeniny a nebude jen dort, ale rovnou celý festival. Přijďte s rodinou už od 12 hodin. Čeká vás Kašpárek v rohlíku, Leny, živé podcasty, aktivity pro děti a dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražské Garbe Holešovice. Registrace vstupenek už teď na seznamfest.cz. A my se na vás už fest těšíme.
6: Express FM.
7: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
6: Posloucháte Express Top.
7: To nejlepší z Express FM.
6: Číslo 8.

0: září vydala Lola Young své třetí album s názvem I'm Only Fucking Myself. Krátce poté omdlela během svého vystoupení na festivalu All Things Go a oznámila pauzu. Britská zpěvačka vystoupila v lednu na udílení cen Grammy pro největšího nového umělce a za píseň Messy získala cenu pro nejlepší solový výkon. Den po cenách Grammy jí podle svých slov zaplavila vlna inspirace a tak se s neuvěřitelným Jamesem Blakem vydala do studia a nahrála píseň a pokračuje. Přepisuji další kapitolu svého příběhu, protože ta stará by byla stejně nudná kniha. Čtvrtou novinkou je česká indie dance kapela Pexeso, o které se toho opravdu mnoho neví. Ale pokud si najdete jméno frontmana Andrej Kudláč, pak vám vyskočí. Tvoří v prestižním Chick Sound Studio v Praze, kde pracuje s kapelami, zpěváky i klienty ze světa filmu a reklamy, včetně Disney. Hudbu studoval v Dánsku a teď se specializuje na skladbu a aranžování populární hudby na pražské konzervatoři. Pexeso mají za sebou už dva koncerty a třetí je naplánovaný na 13. června na Muzejní noci. Debutový song se jmenuje Do It Better.
1: Express Top. Novinka.

0: Loni oslavili na Fimba Thieves desetileté působení kapely, během kterého vydali 4 alba, zaznamenali miliardy streamů a odehráli tisíce koncertů po celém světě. Nyní píšou novou kapitolu s deskou Stray Dogs, která přijde na hudební trh 25. září a také vyrazí na koncertní šňuru, kdy se zastaví v lednu příštího roku v pražském O2 Univerzum. Kus desky ale jistě uslyší fanoušci v sobotu na Rock for People v parku 360 na letišti v Hradci Králové. Evolution od Nothing But Thieves je na 7. místě. A jsme u poslední novinky tohoto týdne. Macy Peters je nejmladší zpěvačkou, která svůj druhý albový pokus umístila rovnou na vrchol britské albové hitparády. Její třetí studiové album Fluorescence vyšlo před 14 dny a potkal ho stejně šťastný osud. Tedy vystřelil z nuly na 100. A tady se Macy Peters opírá o pomoc zkušených Markuse Mumforda nebo Michaela Polaka, který již tvořil s Miley Cyrus nebo Beyoncé. Pátou novinkou je single Questions.
1: Novinka Express Top.

0: Poslední novinka pro tento týden na Express FM. Macy Peters a Questions. Za poslední dny se nám tu na Expressu urodila spousta skvělých rozhovorů, které byste si mohli poslechnout. Ať už se jedná o zmiňované Billy Barman s Benem Kristováem, pak také Danem Krenichem z partičky Past, nebo Katem z Prago Union. A v neposlední řadě i slavní dvojicí skupiny Něco Něco. Vše najdete na našem webu a taky na všech podcastových platformách. Hledejte Host Express FM. Šesté místo má Charlie XCX, která tento týden zveřejnila to, že její nová deska se bude jmenovat Music Fashion Film, vyjde 24. července a na přebalu desky najdete veličiny z těchto tří oborů. Johna Cale'a, Marka Jacobse a Martina Scorsese'o. SS, nebo chcete-li Spring Summer 26, najdete na jejím sedmém albu.
1: Express Top.
2: Číslo 6.

Malcolm Todd a jeho Earrings se tento týden objevil i v seznamu 30 předpokládaných největších hitů nastávajícího léta. Udělali to redaktoři na Spotify a vy s nimi můžete, ale také nemusíte souhlasit. A to prostřednictvím ankety, do které se dá hlasovat. U nás je Malcolm Todd na 5. místě. Ale každý to můžeme cítit jinak. Pro někoho z vás by to mohla být třeba švédská zpěvačka Tovelo, která se takzvaně udělala hitem Habit Stay High, která už patří do společnosti miliardový skladeb na Spotify. V září Tovelo vydá svoji 6. desku Estras a na ní se objeví i tato pilotní skladba I'm Your Girl Right. To je dnes 5. místo.

0: jsme už dnes nastínili téma letních hitů, tak i další skladba je v seznamu 30 nejhitů tohoto léta podle Spotify. A je tam i Noah Kahan. Ten si své fanoušky získal svojí opravdovostí a příběhem mentálního posunu písničkáře ze Spojených států. Minulý týden byl právě se skladbou Doors na prvním místě. Dvojku má zpěvačka, která má základ v kulturní rodině. Děda s babčou byli významní hollywoodští producenti. A co teprve otec J.J. Abrams, který stojí za filmy jako Super 8, Armageddon, Star Treky a Star Warsy, ať už jako scénarista nebo jako režisér. Přesto přese všechno se nejedná o Nepo Baby. Chrissy Abrams má za sebou už dvě alba a třetí je na cestě. 17. července si budeme moci stáhnout album Daughter From Hell, na kterém spolupracovala s Aaronem Dessnerem z The National.
1: Express Stop. Na Expressu.

0: Posloucháte Express Top. Express Top.
1: Rekapitulace. Novinka číslo 1. Fisher a Tones and I. Favor. Ariana Grande. Hey That I Made You Love Me. Novinka číslo 2. Cortinas. The Luckiest Man Alive. Novinka číslo 3. Mezi novinkami jsou i čeští Pexeso a Do It Better. Poslední novinkou je Macy Peters a Questions. Aktuální desáté místo, to jsou Billy Barman a Ben Cristoval. Sabotáž. Devět, Generation a Young Clean, Storm 2. Na osmičce je Lola Young, From Down Here. Sedm, Nothing But Thieves, Evolution. Spring Summer 26, to je Charlie XCX a místo šesté. Páté místo, Malcolm Todd a Earrings. Čtyři, To Willow, I'm Your Girl, Right. Minule první, dnes třetí, Noah Kahan a Doors. A na dvojce je Gracie Abrams, Hit to Wall.
2: Express Top.
1: Jsme u nejhranější skladby na Express FM. Tu mají v dobrém slova smyslu na svědomí Calvin Harris a Jazzy. Ta se poprvé dostala do povědomí v roce 2020 jako členka dublinské kapely Powerful Creative Minds a posléze si ji vypůjčili pro podmanivý hlas DJs Belters Only. Dneska už Jazzy jistě nemusí na brigádu do Teska, aby měla na nájem. Nyní si ji zarezervoval právě Calvin Harris. A single Satisfy je Express Top.
0: Toto je nejhranější

0: Trendy Express. Trendy Express.
1: Pěkné nedělní odpoledne posloucháte Trendy Express. No a dnes mými hosty budou zakladatelé a také organizátoři Rohan Design Districtu, festivalu umění a architektury, který i letos obsadí pražský Karlín.
0: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

0: Posloucháte Trendy Express, mými hosty jsou Radek Váňa, Lukáš Kolout, zakladatelé Rohan Design District. Pánové, dobrý den.
1: Krásný dobrý den přejeme.
2: Dobrý den.
0: Vidíme se už po třetí a už po třetí budou moci lidé vyrazit do pražského Karlína na Rohan Design District. Jak byste to zhodnotili, ty dva roky a už i ten třetí, protože takhle, samozřejmě nemáte ho ještě za sebou, ale přece jenom už jste zase o rok dál v tom organizování. Tak když se kouknete úplně třeba, když jste organizovali ten první ročník a tenhle, jak daleko to je a jak moc pyšný na sebe jste?
1: No tak asi největší posun máme v tom, že Radek přestane říkat, že děláme deštník vlastně designu pro Karlín, Rohan a okolí, ale už jsme se domluvili vzhledem k tomu počasí, co jsme měli ty uplynulý dva ročníky, že Radek začne říkat, že bude dělat slunečník.
2: Ano, všichni jsme pod jedním velkým slunečníkem a budeme věřit, že nebude letos pršet.
0: Jak moc jsme narostli? Protože každý rok rosteme, každý rok je víc akcí, každý rok je pod tím slunečníkem víc lidí namazaných SPFkem, tak jak moc jsme se rostli do toho třetího ročníku na Rohan Design Districtu?
1: Jedna otázka je asi významově, jak se o té akci ví, to tam ten nárůst jako vidíme velmi dramatický a to i za hranicemi, třeba v Itálii, vlastně odkud jsme si tu inspiraci nějakým způsobem přinesli. Co se týká účastníků toho festivalu, tak si myslím, že tady funguje nějaká přirozená obměna, to znamená nějaký třeba 20% lidí odešlo, 30% lidí přišlo, takže já bych řekl, že jsme větší, než jsme byli, to určitě, ale není to dvojnásobek, co jsme ani neočekávali.
2: Jsme o nějakých třeba 20% víc. Co se týká akcí, tam jsme třeba o polovinu víc. To znamená, ten program, o kterém se asi ještě budeme bavit, má letos o polovinu víc, než měl loni.
0: Samozřejmě kompletní program najdete taky na webu rohandesigndistrict.cz a my se na něj podíváme za malou chvilku v pořadu Trendy.
3: Trendy Express na Express FM.

0: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
1: původní komedii z divadelního prostředí Smrt mu sluší.
0: Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem.
1: V hlavních rolích
0: Michal Dlouhý
1: a Kamil Halbich.
0: Smrt mu sluší
1: ve Švandově divadle.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A olma, florian nebo míša, mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásně.

0: Jasný. A jaký je to tu pohodový léto?
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Od 1. června je v metropoli Zličín
3: Ninja Park.
2: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
2: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
4: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
5: Express. Music first. Express FM.

0: Trendy Express. Posloucháte Trendy, dneska vás chceme pozvat na Rohan Design District. Pánové, když už jsme mluvili o tom programu, který je letos širší, to znamená i delší, na webu se deal scrolluje. Ty tři dny, 11, 12 a 13 červen. Co tam je všechno za akce? Co vlastně lidi můžou všechno zažít v rámci Rohan Design Districtu?
1: Jsou to komentované prohlídky budov na Rohanském nábřeží, ale nejen tam. Pak jsou tam akce v jednotlivých showroomech, galeriích a u těch všech našich účastníků. A pak je tam spousta věcí typu yoga, běh Karlínem, ranní snídaně. Takže vlastně, jo, ale nesmím zapomenout na přednášky. Je tam spousta zajímavých přednášek o architektuře, o designu. A nově letos je naším partnerem Vysoká škola umělecko-průmyslová, která se přestěhovala do Karlínského kasáren, takže jedno z těch důležitých míst festivalu bude i kasárna Karlín a Vysoká škola umělecko-průmyslová.
0: Vy samozřejmě během festivalu tak jako pobíháte, máte svých různých povinností dost, to je jasný, jako zakladatelé, organizátoři, ale kdybyste opravdu jako si představili, že můžete udělat cokoliv, že se můžete zúčastnit jakýhokoliv programu během celé akce, co byste si vybrali vy za sebe?
2: Já bych určitě chtěl na uzavřené zahájení, které jsme nazvali Insiders Party, která se odehrává právě v té invalidovně u nás v Karlíně. Bohužel to je jedna z akcí, která není pro veřejnost, protože jsme omezeni počtem vlastně osob, které tam můžou s námi být. A je to vlastně akce pro účastníky toho festivalu, pro partnery, takže bude nás tam něco přes 400. A mám velkou radost z toho, že nás navštíví a vlastně ten program zahájí Daniel Libeskind, což je velmi jako uznávaný světový architekt. Radek měl si doplnit, co má všechno za sebou, ale myslím si, že to je jako velký posun v rámci toho festivalu spojování se i s těma jakoby silnýma jménama a souboru architektury.
1: Já doplním Evu Jiřičnou. Eva Jiřičná vlastně bude taky dalším hostem Insiders Party.
0: A Radku, kdyby byste si mohl vybrat nějakou akci, na co byste šel?
1: Já bych šel na exteriérovou výstavu, která se jmenuje 35 českých staveb, navazuje na naši knihu Ročenka české architektury a tahle ta výstava bude v průběhu celého června na předpolí Lávky Holka. To je vlastně něco, co může navštívit kdokoliv, kdo přejde Lávku Holka na karlínské straně. Takže to je bude to 35 staveb, venkovní taková jako velká výstava.
0: Když jsme se dotkli toho programu, tak něco jsou insiders, něco je pro všechny, něco je pro registrované, takže předpokládám, že všechno najdou lidi na webu, co je volně přístupné, na co je potřeba se registrovat a na co si musí pořídit nějaký showroom v Karlíně, aby příští rok mohli být na Insiders Party.
2: Pořídit showroom a nebo nějakou aktivitu spojit s Rohanem, s Karlínem. My jsme ten festival, jak jsme se už tady jakoby v těch minulých našich návštěvách zmínili, my jsme ho nenazvali Karlín Design District. My jsme nechtěli dávat jasnou hranici vlastně tomu počinu, takže jsme si propůjčili ten název Rohan, právě aby jsme neměli jako jasnou hranici. Takže my určitě budeme rádi, pokud oslovíme Holešovice, Libeň, Vinohrady, Staré město. Těch ateliérů architektonických, těch showroomů prostě v této lokalitě je obrovské množství a my bychom právě chtěli využít tenhle festival pro to spojování, pro ten cross-selling těch zkušeností, nejenom toho obchodu a vlastně přispět k nějaké osvětě v rámci designu a spojení vlastně jako s veřejností.
0: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

0: Posloucháte Trendy Express, mými hosty jsou Radek Váňa a Lukáš Školout, zakladatelé Rohan Design Districtu. Pánové, vy jste taky přinesli knížku, vidím tady Ferdu Mravence, vidím tady takovýho hodně unaveného šneka a vidím tady název knížky Pomalé stavby. O co se přesně jedná?
1: Tahle ta knížka je vlastně nejdéle vycházející kniha o současné české architektuře. Letos vychází už po 26. A je to vlastně ročenka, která každý rok shrnuje 35 nejzajímavějších staveb, které se dokončily. Letos byl jejím editorem architekt Jan Schindler a to hlavní téma, které vlastně spojuje ten jeho výběr, je pomalé stavby. Pomalé, protože v Čechách se extrémně pomalu staví.
0: Já vím, že to je jedno z těch témat, které se řeší pořád, i když se řeší bytová krize, vždycky se vytáhne, že se pomalu staví a jak se něco změní, tak zatím jsme se nikam neposunuli, zatím se nic nezměnilo a prostě, že se pomalu staví, to pořád platí.
1: My jsme s Janem Schindlerem v průběhu ledna a února projeli celou Českou republiku, navštívili jsme celkem přes 60 staveb a ten příběh byl vlastně pokaždé dost podobný. Přišel architekt a my jsme se ho zeptali, jak dlouho od toho prvního nápadu k tomu, že ten dům stojí, uplynulo. Nejkratší doba byla 8 let, nejdelší byla tuším, že 16. Průměr je 12 let v České republice, což je vlastně šílený.
0: To je docela hodně
2: šílený. A takhle to tady máme.
0: Jan Schindler a tedy 35 staveb v téhleté knize mají něco společného, protože předpokládám, že vždycky ten, kdo tak nějak kurátoruje ty stavby, které jsou, má něco tak trošku radši, ne? Nebo...
1: Ten výběr vlastně každý rok provádí jiný český architekt nebo architektka a samozřejmě ten jeho výběr je determinovaný tím, jak on se dívá na architekturu. Takže když je to někdo, kdo má rád malé, drobné, intelektuální věci, tak v tom daném roce tam byly například nějaké útulny, lávky přes potok a kapličky. Letos ten výběr Jana Schindlera je hlavně velké domy, protože je to architekt velkých domů, velkých celků, tak ten jeho výběr jsou většinou, to jsou jako velké stavby. To znamená bytové domy, administračky, jsou tam ale i rodinné domy, takže vlastně jako letos bych řekl, že ten motiv je ta velikost.
0: V rámci programu Rohan Design Districtu dostanou se návštěvníci i k této knize, co všechno s ní plánujete?
1: K té knize je, jak už jsme zmiňovali, ta exteriérová výstava. Kniha se dá normálně koupit v knihkupectvích a na e-shopu, čili kdokoliv ji bude chtít, tak ode dneška vlastně už je k dispozici. Křest bude v rámci Rohan Design Districtu na té Insiders Party a vlastně těmi našimi kmotry bude Daniel Líbeskind a Eva Jiříčná.
0: Máte ještě potom připravenou vlastně s těmito hosty třeba i nějakou jako veřejnou akci? Budou mít, já nevím, nějakou autogramiádu nebo mají nějakou přednášku? A nebo jste si je takhle trošku nasyslili na ty Insiders Party?
1: Vzhledem k tomu, jak je Daniel Líbeskind vytížený a kde všude něco navrhuje a staví, tak tady bude velmi krátce, to znamená, bude jenom na té Insiders Party. S Evou Jiříčnou my spolupracujeme dlouhodobě, vlastně byla ve všech těch třech ročnících, takže letos myslím, že tam je komentovaná prohlídka společnosti Sekira Group, pro kterou ateliér AI Design vlastně navrhoval dům, takže s architekty z AI Designu se můžou návštěvníci Rohan Design Districtu potkat v rámci té komentované prohlídky. Trendy Express na Express FM.

0: Express. Trendy Express. Posloucháte Trendy Express, mými hosty jsou Radek Váňa, Lukáš Školout, zakladatelé Rohan Design Districtu 11., 12. a 13. června v pražském Karlíně. My jsme se tady říkali samozřejmě o programu komentované prohlídky, yoga, jsou tam plavby, snídaně, přednášky a samozřejmě součástí je i to, že vlastně lidi, kteří dorazí na Rohan, můžou vlastně navštívit všechny ty showroomy, které tam jsou. Kdo všechno je letos součástí?
1: Tak je to mix obchodníků, kteří teda disponují showroomem v té oblasti okolí Rohanu. Jsou to samozřejmě odborníci z řad designérů, architektů. Mě na tom velmi baví vlastně ta myšlenka, kterou my přinášíme z Milána, z velkého veletrhu, který se tam odehrává každý rok, kde to navštíví jako 100 000 lidí. A ta myšlenka je taková, že ty jednotlivé showroomy, architekti si připraví nějaký vlastní program vlastně v rámci toho festivalu. A to je na tom to unikátní, že pokud prostě třeba nějaké architektonické studio zrovna hoví tomu, že se věnují sportu, tak si udělají prostě běh Karlínem. Víme tam o józe, která se bude odehrávat na střeše z jednoho z těch showroomů. U mě na Elite Bad Kitchen na zahradě Bulthaupu Praha budeme mít letní kino. Je to o tom, jak každý jeden z těch účastníků přistoupí k tomu vlastně, aby byl atraktivní pro ty návštěvníky. Jak pro tu odbornou veřejnost, tak prostě i pro veřejnost jako takovou. Ta inspirace může právě z toho Milána přicházet, protože Miláno se odehrává každý rok někdy v dubnu. A my z toho důvodu volíme ten termín v polovině června, jednak z počasí důvodů a jednak z toho, že ta inspirace vlastně, která z toho Milána úplně stříká, když se ty lidé nebo ty návštěvníci toho milánského veletrhu, potažmo toho Brera Design Districtu vrátí jako do Prahy, tak já slyším ze všech stran, jak to bylo úžasné, co tam všechno viděli, co navštívili, jaké budovy byly otevřené. Takže tohle je vlastně ta hlavní jako inspirace a to poslání toho festivalu. To, že ten festival je komplet zdarma, je ten další benefit toho, jo? Že vlastně účastníci připravují program pro veřejnost a nic za to vlastně jako nechtějí. Jenom tu účast a vlastně tu pozornost.
0: Je pravda, že jediným omezením, který tam je, že některé ty komentované prohlídky třeba nebo některé ty akce jsou omezené, že se musí člověk registrovat dopředu, tak tady jenom zvednu takhle varovně prstím, se musíte proklikat, protože hodně těch akcí už má v tuhle chvilku plno, ale jsou tam ještě prázdný sloty. Já jsem jako klikala, koukala jsem, třeba takový, víte co, v Praze v pátek, tak kolem tý druhý už jako se nikam moc nedovoláte a jsou tam ještě jako volný termíny na některé ty prohlídky.
1: Jsou tam volné termíny a už je, jestli bude někdo hodně pohotový, tak se ještě může přidat jako z řad účastníků. A když já slyším otázku, jako kdy je nejlépe vlastně začít pracovat na tom dalším ročníku, tak je to hned po skončení tohoto ročníku. To znamená, pokud je ten festival osloví nějakým způsobem další zájemce, tak určitě je ten správný timing začít už teď po prázdninách. Asi nikomu se červen, srpen úplně do toho chtít nebude, ale v září už se s náma začít bavit, aby jsme prostě to dobře připravili a aby to nebylo tak, jak je trošku jako ve zvyku nechávat ty věci na poslední chvíli. Takže to je určitě načasování je dobrá věc.
0: Kdy se tak většinou jako zase orientačně vlastně zveřejňuje tenhle ten program?
2: My jsme vlastně se rozhodli, že příští, to bude čtvrtý ročník, zveřejníme už v září a začneme ho velmi intenzivně chystat od září, protože to hlavní téma už máme a máme několik jako velmi zajímavých jako novinek, takže v září vrátíme se z prázdnin.
1: My to říkáme každý rok, že ten příští ročník bude ještě větší pecka a letos to platí jako dvojnásob. Teď nebudem nic prozrazovat, ale už jako letos jsme to hodně posunuli a příští rok se teda těším. I já, jako každý rok teda. Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

0: Posloucháte Trendy Express, mými hosty jsou Radek Váňa, Lukáš Kolout, zakladatelé Rohan Design Districtu, 11, 12, 13 červen v pražském Karlíně, nebo v této oblasti Rohanu, Rohanského ostrova. Řekněte mi, pánové, když jsme v pořadu Trendy, co je teď vlastně jako trendy? Je tam nějaká linka, něco, co vidíte, nějaký téma, možná i, nevím, něco ve společnosti, co se třeba pak ale odráží v tom umění, v té architektuře?
1: Já bych to možná teď trošku stočil na nějakou otázku jakoby atmosféře ve společnosti. My jsme s Radkem organizovali na ten milánský veletrh zájezd téměř 80 architektů, kterým jsme vlastně chtěli přinést ten zážitek i z té Itálie, z toho Milána. A já musím říct, že jak v té naší skupině těch architektů, tak vlastně ta atmosféra v tom Miláně, já jsem byl velmi mile překvapen, jak ta atmosféra v té společnosti byla taková velmi jako příjemná, otevřená. Po době, kdy jsme zažívali covidové časy a různé strašáky z různých stran, tak já jsem se vrátil jako s hodně dobrým pocitem toho, že si vážíme i toho, že prostě můžeme vidět něco pěkného, zažít něco hezkého a nemusí to být úplně pod nějakou tíhou hektiky, že jako maximalizovat to, že chci vidět všechno, že stačí si užít spotově i nějakou prostě jednu, dvě věci, ale hlavně to mít s nějakou formou toho zážitku, že nejsem z toho ve stresu, prostě že se jedu podívat na hezkou věc, zažít si hezký čas, být s lidma, prostě přijít nás navštívit ten festival s partou kamarádů, prostě to si myslím, že to je proč to my děláme, aby jednak ty účastníci, aby se mezi sebou poznali, aby si prostě sdíleli zkušenosti, tak samozřejmě přivést tam i tu veřejnost, i tu odbornou veřejnost, aby prostě mezi sebou mohli diskutovat a nastavovat vlastně i nějakým způsobem, nechci být jako tuze pozitivní, ale prostě myslím si, že od každého z nás, prostě když trošku pro to něco uděláme, tak by to mohlo být jakoby hodně příjemný.
2: Já bych možná ještě navázal, my jsme se tady bavili o tom, že v Čechách se pomalu staví a že tématem té naší knížky jsou pomalé stavby. Na druhou stranu v Čechách vznikají stovky krásných jako budov a troufnu si říct, že česká architektura je dneska na světové úrovni, čili aby jsme končili nějakým jako pozitivním duchem, tak ta česká architektonická produkce si myslím, že snese ty nejpřísnější evropský, možná i světový měřítka.
0: Ale přitom člověk má někdy pocit, že se pořád žehrá, že se v Česku málo staví, že nejsme moderní, že Praha je zaostala, že máme málo moderních budov, ale tak je možná i tato knížka důkazem, že to není tak špatný, když se teda staví pomalu.
2: No určitě, už jenom to, kdo dneska staví na Rohanském nábřeží, že jo, tam jsou prostě desítky českých špičkových architektů, je tam právě Daniel Libeskind, který tam chystá velký bytový projekt, takže dneska vlastně i ty světoví a evropští architekti přicházejí do Prahy a myslím si, že Praha postupně se prostě stává evropskou metropolí, jako i na poli architektury.
1: Praha byla vždycky podle mě jako velmi dobrou jako značkou, jako takovou. Já při mých cestách do zahraničí, nemusím říkat, že jsem z České republiky, když se mě někdo zeptá, ale úplně jako otvírač všech dveří je prostě, když řeknu, že jsem přijel z Prahy. Tak zejména v Itálii to prostě najednou jste se všema úplně kamarád, protože oni prostě Prahu milují, Italové. Takže jo.
0: A jak jsme blízko ještě tý, ale italský náladě, takový tý pohodičce, co nám k tomu ještě trošku chybí?
1: No myslím, že jsme jako pracovitější, že opravdu takové, nechci říkat, že Italové jsou takové ležérní, je to všechno je to jako na pohodu, tak to trošku je, ale myslím si, že v nás je trošku takové té německé preciznosti. A to nám Italové si myslím, že dost jako závidí. Jo? Sever Itálie, ten je jako na sebe přísnější, v jihu Itálie, tam můžeme vést jako velké debaty, jak si umějí užívat život. To je úplně fantastické, když navštívíte ten rozdíl mezi severem a jihem Itálie. A myslím si, že my jsme ještě jako dost preciznější než ten sever té Itálie.
0: Ale umíme i tu pohodu, ne trošku?
1: No jednoznačně.
0: Obzvlášť pod slunečníkem, jako je Rohan Design District.
1: A jestli to někomu bude sluncem zalité a bez deště, tak to bude fantastické.
2: Pod červeným slunečníkem.
1: Červeným slunečníkem.
0: Pánové, moc vám díky za návštěvu a samozřejmě všechny zvu taky ještě jednou na web rohandesigndistrict.cz. Mrkněte na program a užijte si samozřejmě všechny akce v rámci slunečníku na pražském Rohanu v pražském Karlíně. Moc vám díky a užijte si to a samozřejmě doufám, že příští rok se uvidíme, až to bude ještě větší.
1: No jednoznačně, my moc děkujeme za pozvání a těšíme se na všechny.
2: Díky za pozvání.
3: Trendy Express na Express FM.

0: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
1: původní komedii z divadelního prostředí
0: Smrt mu sluší. Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem.
1: V hlavních rolích
0: Michal Dlouhý
1: a Kamil Halbich.
0: Smrt mu sluší
1: ve Švandově divadle.
2: Express FM.
3: Hudba. Na prvním místě.

Sunday night cream.

0: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
1: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
0: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
1: Co si vezmu na sebe?
0: Zalando. Music. First. Express FM.

Sunday Night Cream. Na 90,3 FM.

Sunday Night Cream.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
1: Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bila byl, CZ.
2: Express FM.
3: Hudba. Na prvním místě.

see your hands in the air real quickly.

svět není Lego, tak si nech to svý upražený ego. Člověk si naplánuje, ale Viktor potřebuje víc anarchie. Anarchie.